0: Tady po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě dvě zemětřesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu, informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers, v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámu plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné. Důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Podkrušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
2: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
3: Pro běžné návštěvníky bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
1: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

věkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

si, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když si řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

z nás nevtívčího klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklidici vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh. Takže jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním

0: Kamen Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozáří velkolepý ohňostroj.
1: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
0: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě dvě zemětřesení. Třesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers. V poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámu. Nových plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné. Důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Podkrušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
2: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem, a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
3: Pro běžné návštěvníky bude přístupně i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam

0: potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
1: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších pět českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Impuls. Zprávy v 6.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh, že jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozzáří velkolepý ohňostroj.
3: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York.

0: York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě dvě zemětřesení. Třesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu, informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers, v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 6, před námi je čtvrteční ráno s datem 2. července, společně s vámi už je vzhůru Adam Kořica, přeji pohodové vstávání a teď už si pouštíme Ivetu Bartošovou písničku 2 roky prázdnin ze seriálu Chlapci a chlapci.

Každého dne po šichtě tráví volno na lichtě, napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, ne

0: ženě mé to nestačí a je jejím koníčkem podvádět mě stoníčkem.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino a v něm Helena Vondráčková, písnička Přejdi Jordán ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Čtvrtek, 2. červenec, přeji dobré ráno. Naše první ranní hudební dvojice nabídne skladby s osmičkami. Uslyšíme skupinu Olympic a pak nás také nemine skupina Elán. Více prozradím po půl sedmé. V pořadu Cestujeme s Jirkou Kolbabou nám cestovatel představí ostrov ve tvaru diamantu, který stát na něm leží, dozvíme se o půl druhé. Komik Milan Pitkin bude vyprávět příběh o Mariše po svém, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut.
2: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 2. červenec. Do 6:30 si ještě určitě pustíme Karla Zicha, písničku Máš chuť majoránky, která zazněla ve filmu 50. Já vám přeji hezké ráno a zajímá mě, jaké je aktuálně teď vaše 2. červencové ráno, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zdali pak zapršelo. To vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981 a máte dvě možnosti, buď to napíšete na WhatsApp Rádia Český Impuls a nebo pošlete klasickou SMSku. Přeji pohodové vstávání a teď už český Elvis Presley, Karel Zich.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 2. červenec, po půl sedmé, z české muziky let 60. až 80. Ivana Andrlová, písnička Kdyby se v komnatách, také Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem, zešel nejdřív Janek Ledecký, skupina Gentour, skladba Všechno bude fajn. Teď už ale přeji hezké ráno do naší redakce, uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu.
1: Hezké ráno. Přívalové srážky způsobily na Valašsku lokální záplavy a sesuvy půdy. U Přerovského soudu může dnes padnout rozsudek v případě krádeže kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. Bezpečnostní rada státu bude za účasti Pavla opět projednávat armádní koncepci. Konžské úřady hlásí 1406 potvrzených případů eboli a 438 souvisejících úmrtí. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. A na závěr počasí, po bouřlivých dnech přichází celkem klidný a polojasný čtvrtek, naměříme 22 až 29 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 2. červenec, po 6:30 naše první ranní hudební dvojce a v ní máme písničky s osmičkami. Čeká nás 8. den skupiny Olympic a také nás nemine 8. světadíl od Elánu. Tady je muzika s osmičkou a to na rádiu Český impuls. Já vám přeji dobré ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls. Čtvrtek, 2. červenec, při pohledu na hodinky zjistíte, že se nám blíží 7. hodina. Za malou chvíli do zpráv celou duet hejmistře basů v podání Hany Zagorové a Karla Wagnera. Mrkněte na naše facebookové stránky, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Stále tam hledáme přátel našeho rádia a taky příznivce české muziky let 60. až 80.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Příjemné čtvrteční ráno vám u nich přeje Michael Ransdorf. Extrémně silné bouřky řádily na Valašsku. Velká voda se převalila přes několik desítek domů. Hasiči čerpali vodu ze sklepů i garáží. Museli zachraňovat i jedno auto při sesuvu půdy. Na třetí pohotovostní stupeň ohrožení vystoupala hladina v Setínské Bečvi ve Velkých Karlovicích. V některých místech téměř hrozilo její vylití z koryta. Hladina ale opět klesá. Lidé řeší i následky bleskové povodně spojené s krupobytím. Hlášené jsou škody na soukromém i obecním majetku. Mostecko-litvínovská hromadná doprava má nový odbavovací systém. Městské tramvaje a autobusy se totiž staly součástí integrované dopravy Ústeckého kraje. Víc o tom zjišťoval reportér Dušan Valenta.
2: Pro cestující to je nesporná výhoda, spoje budou lépe navazovat a hlavně bude to za jedny peníze. Právě systém jízdného se kvůli tomu v obou podkrušnohorských městech musel změnit. Přímo ve vozech jsou nové automaty prodávající lístky nejen pro Most a Litvínov, ale zároveň pro celý Ústecký kraj. Jinak funguje i oblíbená elektronická peněženka.
1: Díky, Dušane. Premiér Babiš a ministr Havlíček budou jednat se zástupci českých firem působících na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Sdělila to Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora s tím, že chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo do země i podnikatelskou misi. Podle statistiky dosáhl loni český export na Ukrajinu téměř 39 miliard korun. Od roku 2023 se tak zvětšil téměř o pětinu. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Aktuální bilance čítá 2295 lidí. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Další lidé se podle vlády po zemětřesení stále pohřešují. Podle odhadu úřadu OSN z minulého týdne je nezvěstných asi 50 tisíc lidí. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Český hokejový obránce Radko Gudas se upsal Floridě. Podepsal 6letou smlouvu na celkem v přepočtu 192 milionů korun. 36letý hráč už oblékal dres Panthers v letech 2020 a 2023 a v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu. No a úplně nakonec zpráv počasí. Konečně na nás po propršených dnech občas vykoukne sluníčko. K tomu nás spolojasné oblohy zahřeje na 22 až 29 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Mišáku, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Ty zase nabídneš takový ten rychlý přehled zpráv. Přeji dobré ráno, čtvrtek, 2. červenec. Adam Kořice je s vámi. V ranním tématu budou hlavní roli vaše názory a tak.

0: Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole,

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli letní kino a v něm Karel Gott, písnička Paganini z filmu Romance za korunu. Hezké ráno od řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 17 stupňů, dodává, že dnes jí budí slunce. Tak hezké ráno i vám, paní Dášo, děkuji za spolupráci. Dobré ráno přeje z Kraslic paní Helča, která hlásí 12 stupňů a také se nám ozval pan Zbyněk ze Slovinska z dovolené, kde je oblačno. A 16 stupňů, pane Zbyňku, pozdravujeme, užívejte zasloužené volno. Co vy ostatní, do jakého rána jste se probudili? Také u vás svítí slunce, případně je pod mrakem, prší, neprší? To vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981 a můžete nám dát vědět buď to přes náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Číslo je stejné.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Marta Kubišová, písnička Proudy. Takhle bude znít naše čtvrteční ranní Impulzovic krabička. Více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma je o jménech. Jméno člověka provází celý život a mě zajímá, jak jste ke svému jménu přišli, jestli se vám líbí a jak byste se chtěli třeba jmenovat jinak, popřípadě jmenovali byste se stejně. To vše nám můžete říci 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře. Zhruba za takových 5-6 minut máme 7:45 a teď už letní kino našeho rádia a v něm Karel Gott.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek, 2. červenec, do 7:30, další muzika let 60. až 80. Ještě předtím ale dnešní ranní téma. Jméno člověka provází celý život a právě o jménech je dnešní ranní téma. Zajímá nás, jak jste ke svému jménu přišli, jestli se vám líbí a jestli byste si dnes vybrali stejné. Jak se jmenujete? Změnili byste si jméno, kdybyste mohli? Víte, co vaše jméno znamená nebo odkud pochází? Dědí se u vás v rodině jména z generace na generaci, podle čeho jste vybrali jména pro své děti. Máte nějakou přezdívku, kterou používá úplně každý a co říkáte na zahraniční jména? Líbí se vám nebo dáváte přednost těm tradičním?
1: Jmenuju se Marta a Martu zná celá parta, ale to se měla být Martina.
2: Ahoj, my máme kamaráda Kamila a tento své jméno vyloženě nesnáší, protože mu říkáme Kamčo. A on vždycky se rozčiluje, že není žádná holka, že není žádná Kamča. Takže tak, ahoj Mirek.
0: Jeden z mých nejlepších kamarádů se také jmenuje Kamil, pozdravuju, přeji dobré ráno Kamčo. No a skoro okolností mu to Kamčo jako úplně nějak nevadí, nebo minimálně v naší partě o tom nevíme. Takhle, zkusím to teď víc nadhazovat, jo, Kamčo, Kamčo tam, Kamčo sem a uvidíme, zdali pak mu to bude vadit. Tak co vy a vaše jméno stále můžete volat 604 111 211 a teď už si hrajeme.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaproFirmy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Blíží se půl osma, přeji hezké ráno, český impuls, druhý červenec, za malou chvíli skupina Brutus, písnička a první polibek, čtvrtek, druhý červenec, ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí jasno a 15 stupňů. Pozdravy posílám na zpátek. Já připomínám, že vaše další zprávy ohledně počasí sbírám i nadále, buď to na našem WhatsAppu, anebo můžete poslat klasickou SMSku, číslo k nám je 734-787-981. Máme už konečně půl osmou a to znamená jediné, kolega Michal Ransdorf má pro nás nejnovější zprávy. Mišáku, vítej ve vysílání Rádia Český impuls. Co neseš nového?
1: Hezký vstup do čtvrtka. V Praze dnes začíná zúžení k Belské ulice, které je nutné kvůli kompletní rekonstrukci frekventované ulice. Skoro třetina protidrogových expertů po přesunu agendy končí. Noční série ruských úderů na Kyjev si vyžádala nejmíň 8 obětí a 34 zraněných. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolina Muchová a Nikola Bartuňková postoupili do třetího kola Wimbledonu. No a na závěr počasí, mraky na obloze občas ustoupí sluníčku, to bude nejvíc hřát na jižní Moravě, teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 2:03 přeji dobré ráno, čtvrtek 2. červenec. Na řadě je naše impulzovice Krabička a máme v ní písničku Proudy v podání Marty Kubišové. No a představte si to, že tuhletu skladbu, respektive s tuhletou skladbou má zkušenost i Helena Vondráčková. Jakou to nám teď prozradí samotná zpěvačka? Máme za 3:15.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
2: Čeká nás nádherná, nádherná písnička původně od Arety Franklin. My ji známe jako Proudy, ale původně se jmenovala Prove It. V provedení Arety Franklin to sice nebyl žádný velký hit, ale v provedení Marty Kubišové je z ní nesmrtelná česká písnička. Tu písničku jsem vlastně zpívala i já, ovšem jen jako její sbory, čili, jak my říkáme, dělala jsem jí křoví. Když budete pečlivě poslouchat, uslyšíte mě tam. Marta jako zpěvačka byla tehdy v roce 1969 v naprosto životní formě a zpívala jako nejlepší tehdejší soulový zpěváci.

0: kluk. Čtvrtek, 2. červenec, blíží se 8. hodina, přeji dobré ráno, jméno člověka provází celý život a právě o jménech je dnešní ranní téma. Mě zajímá, jak jste ke svému jménu přišli, jestli se vám líbí a jestli byste si dnes vybrali stejné. Víte, co vaše jméno znamená nebo odkud pochází, dědí se u vás v rodině jména z generace na generaci, podle čeho jste vybírali jména pro své děti, máte nějakou přezdívku, kterou používá úplně každý, co říkáte na zahraniční jména, líbí se vám nebo dává máte přednost těm tradičním?
1: Já se jmenuji Renata a vždycky mě to přišlo takový jako ratata, takže se mi to jméno moc nelíbilo, teď už jsem si zvykla a znamená to znovu zrozená, což se líbilo mojí mamince, ale já jsem stejně záviděla mojí sestřenici a ta se jmenuje Lenka. Hezký den.
2: Já se jmenuji Nikola a je pravda, že v mém věku Nikola je velmi neobvyklé jméno. Takže když maminka řekla v porodnici, že se budu jmenovat Nikola, doktor vytřeštil oči a dodal šuhaj loupežník. Jinak já jsem se svým jménem velmi spokojená.
0: Já mám taky jako takovou historku, co se týče jmén. Moje žena se jmenuje Lea, ale pozor, narodila se jako Leona, takže se jí to úplně nezdálo. Jo, přišlo jí to takové jako moc tvrdé, takže si to nechala zkrátit, přejmenovat se na Leu, ale já vždycky, jako když jsem na ní naštvaný, jo, a vím, že jí chci jako nějak trošku popíchnout, jo, tak vždycky řeknu jako Leono a ona se vždycky ohradí a řekne, já nejsem Leona, já jsem Lea. Jo, takže takhle to my máme doma. Co vy a vaše jméno, jména kolem vás stále můžete volat 600 411 211, a teď už další muzika, ale 60. až 80. Dobré ráno.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Bouřky zase napáchaly řadu škod. Valašsko hlásí lokální záplavy a na Vysočině nejezdí vlaky kvůli spadlému stromu. U Velkých Karlovic na Vsetínsku napršelo za 2 hodiny zhruba 100 litrů vody na metr čtvereční. Hasiči tak měli plné ruce práce s čerpáním vody ze sklepů nebo garáží a také s odklízením stromů. Vysoko vystoupala hladina Vsetínské Bečvy, která ale naštěstí začala brzy klesat. Server Novinky.cz navíc napsal o dalším dramatu ve velkokarlovickém údolí Pluskovec. V něm se totiž sesunul svah na místní silnici a také na zaparkovaný automobil. Hasiči ho ale stihli zajistit a přetáhnout do bezpečí. Živly polámaly stromy i poblíž železniční trati spojující Jihlavu a České Budějovice. Situace mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem je o to komplikovanější, že spadlé dřeviny poškodily i trakční vedení. Do odpoledne se tak musí cestující v rychlících mezi Brnem a Českými Budějovicemi spolehnout na náhradní autobusy. Dneska už by se ale počasí mělo umoudřit. Po bouřlivých dnech mám déšť přijít výjimečně a navíc velmi slabý. V Praze začíná zúžení Kbelské ulice. Ta projde kompletní rekonstrukcí. Kvůli velkému množství kamionové dopravy je ve velmi špatném stavu. Práce tam potrvají do 15. srpna a přinesou omezení dopravy ze 2 na 1 pruh v každém směru. Kbelská nahrazuje zatím neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Dělníci budou na silnici pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Práce se budou týkat skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou a mají vyjít asi na 580 milionů korun. Rusko podniklo masivní letecké údery na Ukrajinu. V Kyjevě podle agentury Reuters zemřelo nejméně 8 lidí a dalších 34 se zranilo. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Po zhruba 2,5 hodinách akci ukončilo, protože nedošlo k žádnému narušení vzdušného prostoru. Ukrajinský prezident Zelenský včera v Dublinu varoval, že Rusko připravuje nový rozsáhlý letecký útok. Země slíbila odvetu za červnové útoky.

0: útoky ukrajinských dronů na Moskvu, které mimo jiné vyřadily z provozu moskevskou ropnou rafinerii. Alkoholová tolerance na zahraničních silnicích je zrádná. V rámci pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz to připomněl dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. Když podle něj způsobíme nehodu s naměřeným alkoholem v krvi, policie i soudy k tomu přihlédnou.
1: To se bere jako výrazně přitěžující okolnost. Dokonce, když uděláte hrubý přestupek nebo dokonce nehodu v Chorvatsku, tam je 0,5 promile, ale budete pod. V Německu 0,5 promile, ale budete pod. I když jste se vešel do té hranice, tak se to bere jako významná přitěžující skutečnost.
0: Pokud budeme řídit bezchybně, až 0,5 promile si můžeme dovolit například v Německu, Rakousku, Itálii, Chorvatsku a Řecku. Extrémem je pak Británie, s výjimkou silnic ve Skotsku, tam smíme zavolat až s 0,8 promile v krvi. Podobný limit platí i na většině území Spojených států. No a na závěr jdeme na počasí. Jak jsem říkal, po bouřlivých dnech přichází celkem klidný a polojasný čtvrtek. Naměříme 22 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Přeji vám co nejlépe strávený předposlední den pracovního týdne.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:05. No takhle, někdo bude muset hákovat i o víkendu, jo, to dobře známe. Každopádně já vám přeji hezké čtvrteční ráno s datem 2. července. Adam Kuřica je stále s vámi, teď nás čeká Lenka Filipová, písnička Zamilovaná. Svátek dnes slaví Patricie, takže všechno nejlepší.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Minuta po 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Z Neratovic nás zdraví paní Eva, která píše, že po deštích je v Neratovicích jasno a 18 stupňů, tak my posíláme pozdravy na zpátek. Paní Evo, děkuji za zprávu na náš WhatsApp, číslo k nám je 734-787-981. Za malou chvíli letní kino a v něm písnička z filmu Jak básníci přicházejí o iluze.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Královské písničky, chcete-li královská muzika, tak ta nás čeká v rámci naší další hudební dvojice, a to po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls zjišťujeme, kterého známého člověka jste potkali osobně, a pokud s ním máte fotku, tak nám ji klidně můžete nahrát do komentářů pod příspěvek www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. No a večerní program našeho rádia opět obstarají hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme společně s vámi po 19. hodině. Máme 2 minuty po 8:45, teď už letní kino. Václav Neckář, píseň Křídla iluzí. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 2. červenec, kolega Michal Ransdorf už chystá zprávy na 8:30. Za pár minut je společně uslyšíme, do té doby ještě ranní téma a pak muzikále 60. až 80. Dnes ráno zjišťuji, jak se jmenujete a změnili byste své jméno, kdybyste mohli, víte, co vaše jméno znamená, nebo odkud pochází, dědí se u vás v rodině jména z generace na generaci, podle čeho jste vybírali jména pro své děti, máte nějakou přezdívku, kterou používá úplně každý a co říkáte na zahraniční jména, líbí se vám nebo dáváte přednost těm tradičním?
1: Když se narodili děti, tak jsem si říkal, že každý dítě se bude jmenovat po mně, nebo já jsem Václav, Hynek Ignác. Takže oba dva syny mám pojmenovaný po sobě, jeden je Václav, druhý je Hynek. A u třetího dítěte si myslím, že manželka měla radost, že to byla holka a máme Anešku.
2: Ahoj, já jsem Zdeněk, táta mi chtěl dát jméno, když jsem se narodil, Tomáš. No, když si to řeknete s mým příjmením Tomáš Malý, tak by se mi docela pomstil, no, takže jsem moc rád, že se jmenuji Zdeněk, tak se mějte hezky a ahoj.
3: Já se jmenuji Eva a jiný jméno bych možná ani nechtěla. Už jsem se na něj za těch 60 let zvykla. A jak to vzniklo, naši chtěli strašně moc kluka. A protože jsem se narodila já, pořadí čtvrtá holka, tak zoufalí přemýšleli, jaký jméno mi dát. Po 2 dnech, kdy jsem byla bez jména, otec vymyslel, že se nebude lámat hlavu a prostě první ženská na světě byla Eva. Takže jsem Eva.
0: Já jsem Adam, těší mě, dobré ráno. Jméno člověka provází celý život a jaké je vaše jméno, jména ve vašem okolí, co vše nám můžete zavolat, říci, číslo k nám je 604-111-211, do 8:30, další muzikále 60. až 80.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Vítku, právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: 9:02, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal David a jeho disco příběh, písnička ze stejnojmenného filmu. Teď už ale jiný Michal, náš Michal, Michal Ransdorf, Mišáku, nechci si tě nějak přivlastňovat, ale vítej ve vysílání rádia Český impuls. Hezké ráno i tobě. No a ty neseš nejnovější zprávy.
1: Pěkné ráno. Přívalové srážky způsobily na Valašsku lokální záplavy, sesuvy půdy a zastavily vlaky. Stát za první pololetí vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun, což je o 5% víc než před rokem. U Přerovského soudu může dnes padnout rozsudek případu krádeže kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. V případu poničení plynovodů Nord Stream je v Německu obžalovaný Ukrajinec. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. A na závěr počasí, konečně na nás po propršených dnech občas vykoukne sluníčko, k tomu nás zahřeje na 22 až 29 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná znemá nic.

0: 9:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 2. červenec, zdravím vás. No a na řadě je teď naše hudební dvojce, která nabídne královské písničky. Čeká nás Ivon Přenosilová a její Zimní království. A pak nás také nemine Petr Kotval a Standa Hložek, duet Bílá královna. No a jako první zaspívá Ivon Přenosilová, která by dnes oslavila 79. narozeniny. Pojďme společně na tuto významnou osobu let 60. až 80. zaspomínat prostřednictvím její tvorby. Máme minutu po 9:15.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9. hodina, čtvrtek, 2. červenec. V ranním tématu se bavíme o jménech. Jméno člověka provází celý život. Mě zajímá, jak jste ke svému jménu přišli, jestli se vám líbí a jestli byste si dnes třeba vybrali stejně. Víte, co vaše jméno znamená nebo odkud pochází? Jak se jmenujete? Změnili byste své jméno, kdybyste mohli? Dědí se u vás v rodině jména z generace na generaci? Podle čeho jste vybírali jména pro své děti? Máte nějakou přezdívku, kterou používá úplně každý? A co říkáte na zahraniční jména? Líbí se vám nebo dáváte přednost těm tradičním?
1: Ahoj, tady David. No, já jsem si jméno nikdy měnit nechtěl, protože ze staré hebrejštiny jméno David tak je milovaný, oblíbený, anebo ten, který je milován. Takže já si asi na jména nestěžuju. Přeju příjemný den. Jo, a zabil jsem Goliáše, to jsem zapomněl dodat.
2: Já jsem se narodila v roce 66 a 3 dny jsem se jmenovala Iveta. Ale můj brácha miloval Hanku Mašlíkovou, krasobruslařku. Takže po 3 dnech mě přejmenovali na Hanku, protože brácha by to asi nepřežil. Takže už jsem 60 let Hanka a se jménem jsem strašně spokojena. A říkají mi Hančí podle pohádky, Krakonošovy pohádky.
0: Hlavní je, že se líbí a že ho hrdě nosíte. My do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem do 9. si ještě určitě zahrajeme písničky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 9.
1: Příjemný dopolední poslech. Stát zatím vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmů právnických osob. V absolutní částce se nejvýrazněji zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty, která zůstává hlavním daňovým příjmem. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo Ministerstvo financí k údajům o státním rozpočtu za první pololetí. Podle úřadu se ve vyšším výběru daně pozitivně promítá zejména pokračující rychlý růst mezd a platů. Soud rozhodne v případu loňské krádeže kabelu na železnici. Tři muži je sebrali na hlavní trati u Lipníku nad Bečvou. Na desítky hodin tak omezili dopravu. Kabely obsluhovaly návěstidla, výhybky a kolejové úseky. Škoda je v řádech milionů korun. Případ soud na dnešek odročil kvůli výpovědi chybějícího svědka. Dnes už by měl padnout rozsudek. Muži se k činu přiznali. Hájili se tím, že netušili, že jsou kabely pod proudem a můžou tak ohrozit dopravu. Hrozí jim až 6 let vězení. Rožnov pod Radhoštěm sází v turistické sezóně na nový typ městské dopravy. Začínají tady jezdit takzvané Airbusy. Propojí celé město i se sousedy.
2: Moderní mikrobus, žádné pevné, ale spousta virtuálních zastávek, také chybějí papírové jízdenky, vše řeší mobilní aplikace. Cash, tedy penězi z ruky do ruky, se v Airbusu neplatí. Jedna cesta Rožnovem a sousední pár kilometrů vzdálenou Dolní Bečvou vyjde klikem na 15 korun. Na 10, když jste starší nebo malí, případně studenti. Pro starší a nepokročilé v mobilních aplikacích existuje linka, kde se dá den dopředu objednat. Jan Čada, Rožnov pod Radhoštěm.
1: A jdeme na závěr na počasí, to se nám trošku umoudří, po vlně tropických veder se nám postupně ochlazuje, na čas se vytratí i silné bouřky. Sluneční brýle můžeme vytasit už teď, mraky dnes totiž dají občas prostor sluníčku, občas z nich tedy může zapršet, déšť má být ale slabý, příjemnější budou i teploty, které dnes vyšplhají na 22 až 29 stupňů, nejtepleji bude tradičně na jihu Moravy. Deštníky bychom si preventivně měli vzít zítra ráno, a to v pohraničí s Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Silné bouřky si ale dají pohov. Kapek bude ale během dne ubývat a s pracovním týdnem se můžeme klidně rozloučit venkovní procházkou. Postupně se nám oteplí na 20 až 27 stupňů. O prodlouženém víkendu ale zahrady opět dostanou závlahu a k tomu naměříme zhruba 25 stupňů. Slunečno nám ještě vydrží během soboty. V neděli se nám ale zatáhne a na většině území dorazí přehánky. Na pondělní den upálení mistra Jana Husa půjdou teploty dolů na hodnoty okolo 23. Podobně by pak mohlo být i během úterního návratu do práce. To byly zprávy a Michael Ransdorf uzavřené počasím. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Mišáku, děkujeme za zprávy. Adam Kuřice je stále s vámi, přeji hezké dopoledne, čtvrtek, 2. červenec. A teď už Iveta Bartošová, skladba Když láska schází.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 2. červenec, přeji hezké dopoledne. Za malou chvíli naše letní kino a v něm písnička Lásko Amore v podání Hany Zagorové a Juraje Kukury. Na Facebooku Ráda Český Impuls zjišťujeme, kterého známého člověka jste potkali osobně. Já už teď koukám do komentářů, paní Gabriela Káňová Cizinová píše několik, oba synové mi hrávali ve filmech naposledy, mladší syn Dominik hraje Vykouška Dvořáka právě teď seriál Vyprávěj, tam je ještě Batole a už mu je 17 a já pracuji v PVA a tam je pořád někdo, dokonce paní Gabriela se nám vyfotila s Romanem, myslím, že s Tašou, nebo Roman Staša z Masterchefa, pokud se nepletu a vidím dobře, děkujeme za fotku, dále koukám, že paní Stanislava Mazánková nám vyfotila i podepsané karty od celebrit, se kterýma se setkala. Tak taky děkujeme za fotku paní Miloslava Pechová. Píše Milan Chladil, byl to velký srandista a skvělá dvojka s Ivetou Simonovou. Paní Martela Řezničková píše Lukáše Vaculíka před lety Vladimíra Dlouhého na chatě, kde byly dvojčata ještě Batolata. Tak co vy, kterého známe člověka, jste potkali, dejte nám vědět www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli. Hana Zagorová, Juraj Kukura a jejich Lásko Amore.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci, vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 2. červenec, přeji hezké dopoledne. V ranním tématu jsme se bavili o vašich jménech, o jménech kolem nás a píše paní Maruška ze Sázavy, která píše, že já jsem Marie a už byla babička, mamka, tchýně a přenám, ať se mějte fajn. Takže jde vidět, že jméno Marie Maruška má v jejich rodině tradici. My chystáme už rekapitulaci ranního tématu za pár minut, do té doby ještě určitě česká muzika, ale 60. až 80. Na řadě je teď skupina Olympic, skladba Sobectví.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl zamadá, takhle skončí, kdo se spokojí.

se před ně vůbec.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne z datem 2. července. Kolega Michal Ransdorf už pro nás chystá zprávy v celou. My si do té doby, do 10. ještě určitě poslechneme za malou chvíli Karla Gotta, písničku Oheň v sobě máš. Jméno člověka provází celý život a právě o jménech bylo dnešní ranní téma. Mě zajímalo, jak jste ke svému jménu přišli, jestli se vám líbí a jestli byste si dnes vybrali stejně. Ptal jsem se, jak se jmenujete a změnili byste své jméno, kdybyste mohli. Víte, co vaše jméno znamená nebo odkud pochází? Dědí se u vás v rodině jména z generace na generaci. Podle čeho jste vybírali jména pro své děti? Máte nějakou přezdívku, kterou používá úplně každý? A co říkáte na zahraniční jména? Líbí se vám nebo dáváte přednost těm tradičním?
1: Jmenuji se Ivana. No, mohlo být i hůř. Jsem celoživotní optimista, ale bohužel ksicht mám po tátově, tak si každý myslí, že jsem neustále naštvaná. Tak zdravím, mějte se hezky.
2: Jmenuji se Miroslava. Toto jméno si mě sice líbí, ale by se mi líbilo Barborka nebo Julie. A můj syn Pepa, ten měl být Honzík anebo Kuba. Ale je to Josef na počest mého táty a také bratra. Ahoj Mirka.
3: Já jsem Stanislava, takže Stáňa. A moje teta se jmenuje Táňa. Takže když na některou z nás volají, tak já nikdy nevím, na kterou to je. Pěkný den.
4: A když jsem se narodil, tak máma dala jméno Slávek. Pak přišel táta a řekl, ne, bude to Jan. Za to jsem docela vděčný. Takže se jmenuji Honza, zaplať pán Bůh. A vlastně ještě na kartě, co je ta původní, tak bylo jakoby na stroji napsáno Slávek a přiškrtnutý a tuškou dopsaný Jan. Takže já byl vlastně Slávek.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, to, co bych si mohl víc

0: dálnice, která slouží jako výpadovka na Ústeckou D8 a Libereckou D10. Její omezení už zaplňuje i okolní tahy. Kbelská samotná ale zažila i horší rána než to dnešní. Přestože tam silničáři udělali z dvou pruhů v každém směru pouze jeden, dnešní špičku Kbelská přežila. Nejspíš tomu dopomohlo i uzavření všech sjezdů, kdy je možné ve směru na D8 jet jen na dálnici a do Letňan a v opačném směru pouze na Novopatskou. Naše dopravní centrála ale hlásí problémy před nájezdem na Kbelskou. V Novopatské před sjezdem na Satalice je provoz zúžený do pravého pruhu kvůli havárce dvou osobáků. Nehoda pak zpomaluje provoz i u samotného exitu z Novopatské na Satalice. Na nadjezdu se tam totiž srazily dva osobáky a také potřeba řídit opatrně před sjezdy v obou směrech. Nohu z plynu musí dát řidiči i na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Auta ve Kbelské zatím jen zpomalují a zvládají projíždět směrem na okruh k Liberecké D10 celkem plynule. Tragickou dohru má dnešní požár nemocnice na severu Německa. Vyžádal si dva mrtvé. Oběťmi jsou pacienti. Dalších více než 30 lidí je podle policie v Ludwigslutu zraněných. Krov nemocnice se vzněl kolem 4:30 ráno. Pacienti a zaměstnanci se evakuovali. Zabalení v nouzových dekách seděli před budovou. Některé pacienty z budovy vynášel personál. Nemocnice na svých webových stránkách uvádí, že má 160 lůžek. Kolik lidí bylo v době požáru v budově, zatím není jasné. Na Plzeňsku přibývá uštknutí hadem. Záchranáři v posledních dnech vyjížděli už ke třem případům. Jednalo se o dítě a dva muže. Všechny pacienty podle serveru novinky.cz uštkla zmije. K událostem došlo na Šumavě, konkrétně v oblasti Modravy a Srní. Pacienti si stěžovali především na slabost, kolem bolest a nabrnění postižené končetiny. Všichni byli ve stabilizovaném stavu a sanitky je transportovali do zdravotnického zařízení. Zdravotníci doporučují při uštknutí zmijí zachovat klid, omezit pohyb a postiženou končetinu znehybnit. Ránu není vhodné rozřezávat, vysávat ani zaškrcovat. Při rozvoji celkových příznaků je nutné rychle volat záchranku. No a na závěr zpráv jdeme na počasí. Mraky na obloze občas ustoupí sluníčku. Po bouřlivých dnech tak přichází celkem klidný a polojasný čtvrtek. Naměříme 22 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Těším se opět za hodinu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 10, další novinky z domova, ze světa i ze sportu slyšíme na rádiu Český impuls opět za hodinu. Do té doby nabídnu spoustu české muziky let 60. až 80. Na řadě je paráda Karla Zicha, Adam Kořica je s vámi, přeji hezké dopoledne.
3: U vás kafe nebo nalej čaj, paráda, aspoň chvíli na něco si hraj.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 11:30 si ještě určitě v letním kině pustíme písničku z filmu Pupendo Dítě štěstěny v podání Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře. Dnešní díl pořadu Máme Česko rádi bude, prosím vás, bzučet. Hana Kracíková nám řekne, kde si můžeme pohladit včely. Více uslyšíme o 10:30.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

do naší ulice auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

z naší ulice, auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křídel.

0: Puls Radio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, čtvrtek, 2. červenec. Naše další hudební dvojce nabídne Karla Gotta a jeho muziku. A pak nás také neminou neposlušné tenisky Lucky Bílé. Co mají ty dvě písničky společného? Prozradím po 10:30. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Za Anou Kracíkovou se vydáváme na Jižní Moravu.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi jsme se s Mirkem Tausigem z klubu českých turistů Praha vypravili snad na všechna místa. Jedna oblast ale zůstala nedotčená, a to včelařství. To se dneškem mění. Mirek je dnes na Jižní Moravě, kousek od Macochy, a to ve Vilémovicích. Tak Mirku, řekněte posluchačům, co tam děláte.
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Po minulém vysílání jsme obdrželi mnoho dotazů na včeličky, a tak reaguji na poptávku a je tu samostatný díl o včelkách a o včelařství. A jsem tedy ve Sdružení Včela.
2: To je asi spolek včelařů, že?
3: Tak trošku větší organizace. Občanské sdružení Včela se zabývá různými včelařskými kurzy, ale pořádá i kurzy pečení a zdobení perníků, připravuje akce jako medobraní pro veřejnost, degustace medu, medoviny, anebo přednášky o včelařství a včelých produktech.
2: A můžu tam tedy med ochutnat a koupit?
3: No jistě, sladké pro sladké, to víte, že ano. A nejen to, na některých akcích si můžete včeličky doslova pohladit. A nebo uvidíte, jak včely hledají drogy.
2: Drogy? Neměl jste snad nějaké náhodou, že se vám patrací psi se včelami pletou?
3: No Hanko, není to až taková sranda. Včely mají mnoho schopností, které my lidé můžeme využít. Umí například vyhledávat kovy v plodinách, roznášet látky k ochraně rostlin, indikovat špatné prostředí, no a smějte se, jak chcete, ale hledat i ty drogy.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Stalo.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, čtvrtek, 2. červenec, blíží se nám 11. hodina. My si do zpráv celou do vysílání Honzy Benešovského poslechneme naši hudební dvojici. A ta nám spojila muziku Karla Gotta, jako písničku, muzika od Karla Gotta. A pak nás také nemine Lucka Bílá a její neposlušné tenisky. Co mají ty dvě skladby společného? Tak ti z vás, kteří si třeba tipli, že by to mohl být stejný rok, tak máte pravdu. A já ještě dodám, že je to konkrétně rok 1985. Hudební dvojici si pouštíme, tímto se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne. I nadále si užijte s rádiem Český impuls. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90. Trvanlivé plnotučné mléko. Litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1+1.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Pracovníci povodí Moravy, hasiči, rybáři i vodoprávní úřad postupují podle krizového scénáře. Instalovali norné stěny a pomocí rozstřiku vodu provzdušňují. Množství uhynulých ryb zatím není známé, část se jich povedlo zachránit. Stejná situace zasáhla Dyji také loni a v roce 2022. Pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb. Nejvyšší soud smetl Tejcovu stížnost ze stolu. Ministerstvo spravedlnosti podalo v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však podle nejvyššího soudu přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost nebo snahu o nápravu. Minister Tejc považoval rozsudek za exces. Soudy podle něj měly v takto vážných případech ukládat nepodmíněné tresty. Čtvrtina lidí v Česku zvažuje změnu práce. Hlavním důvodem jsou pro 56% pracovníků špatné finanční podmínky, následované negativním pracovním prostředím a špatným vedením. Mezi nejdůležitějšími faktory při výběru zaměstnavatele se v průzkumu letos poprvé dostaly příjemná pracovní atmosféra, jistota zaměstnání a možnost vybalancovat pracovní a rodinný život. Všechny tyto tři parametry uvedly podle serveru novinky.cz zhruba 3/5 zaměstnanců. Ačkoliv mzda ztratila pozici nejdůležitějšího faktoru při výběru zaměstnavatele, v rozhodování o odchodu ze zaměstnání si vedoucí roli udržela. Alkoholová tolerance na zahraničních silnicích je zrádná. V rámci pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz to připomněl dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. Když podle něj způsobíme nehodu s naměřeným alkoholem v krvi, policie i soudy k tomu přihlédnou.
1: To se bere jako výrazně přitěžující okolnost. Dokonce, když uděláte hrubý přestupek nebo dokonce nehodu v Chorvatsku, tam je 0,5 promile, ale budete pod. V Německu 0,5 promile, ale budete pod. I když jste se vešel do té hranice, tak se to bere jako významná přitěžující skutečnost.
0: Pokud budeme řídit bezchybně, až 0,5 promile si můžeme dovolit například v Německu, Rakousku, Itálii, Chorvatsku a Řecku. Extrémem je pak Británie. S výjimkou silnic ve Skotsku tam smíme za volant až s 0,8 promile v krvi. Podobný limit platí i na většině území Spojených států. No na závěr jdeme na počasí. Konečně na nás po propršených dnech občas vykoukne sluníčko. K tomu nás zahřeje na 22 až 29 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Mějte se pěkně.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne, po 11. hodině od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský a vítám Petra Kotvalda v písničce Kde, kdo je dál? Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Řada z vás si určitě bude pamatovat seriál My všichni školou povinní. Tak si ho připomeneme z našeho letního kina písničkou Řeka zázraků od Hany Zagorové. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do televize nás dostanete tím, že ťuknete někde na automatické ladění a do telefonu si potřebujete nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci. Honza Benešovský přeje krásné dopoledne, tady je Český impuls.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého impulzu, co naše dnešní turistické a cestovatelské plány. S Jirkou Kolbabou zamíříme do Singapuru a s Hankou Kracíkovou v pořadu Máme Česko rádi. Navštívíme místo, kde je možné si pohladit včely. Tak jsem na to zvědav, za chvilku taky další muzika. České písničky 60. až 80. let. Marie Rotrová bude zpívat, Iveta Bartošová s Petrem Sepešim nebo Petr Spálený. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte dopolední vysílání, otevíráme krabičku a zahrajeme si slavný hit Časy se mění od Golden Kids. Pár slov v komentáři připojí Petr Janda. Jsem na to zvědav, přejeme příjemný poslech, krásné stále ještě dopoledne a ve 12 si poslechněte hlavní zpravodajskou relaci.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Koncem 60. let jsme chodili na koncerty Golden Kids do Lucerny. Dělali to výborně, měli nádhernou, vypracovanou show, zabývali se světly, zabývali se zvukem, samozřejmě reží, měli výbornou kapelu, hrál tam Petr Hejduk na bicí, Zdeněk Rytíř na baskytaru, čili naši pozdější spolupracovníci. A při původně Dylanově skladbě Časy se mění nám běhal mráz po zádech. O tom to tehdy bylo.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Po šílených vedrech a silných bouřkách si konečně oddechneme. Do Česka totiž míří ideální letní počasí s teplotami kolem 25. Podle meteorologů ranní teploty konečně klesly a tropy nás nečekají ani přes den, kdy rtuť teploměru vyšplhá nejčastěji na 22 až 26 stupňů a teplej bude tradičně jen na jižní Moravě. Pátek i sobota prožijeme ve znamení sluníčka, jen v noci na

0: na nesmrtelnost, ale jedno mají společné, skvělou náladu, zájem o dění kolem sebe a na nic si moc nestěžují. Máme skvělou zprávu pro všechny, co nestíhají nákupy, o nadcházejících státních svátcích v neděli a v pondělí zůstanou velké obchody otevřené. Česká obchodní inspekce potvrdila, že na Cyrila s Metodějem ani na mistra Jana Husa se zákaz prodeje pro supermarkety nad 200 metrů čtverečních nevztahuje. Klidně si tak můžete nakoupit na grilovačku nebo doplnit zásoby na chatě. Přesto inspektoři radí raději mrknout na web oblíbeného obchodního řetězce, jestli si náhodou neupravil otevíračku podle svého. Obce a města v Plzeňském kraji začínají sázet na družstevní výstavbu. Do založených družstev vkládají například své pozemky, po státu ale samosprávy žádají garance výhodnějších úvěrů od bank.
1: Družstevní byty jsou v kraji velké téma, obce je mohou využít například při schánění školníka nebo strážníka, pomohou také udržet mladé. Planá na Takovsku připravuje výstavbu 30 družstevních rodinných domů. Problémem je ale úvěr. 4 z 5 oslovených bank ho odmítli poskytnout. Pátá nabídla úvěr přes 5%. Planá proto podepsala výzvu obce Hanušovice v Olomouckém kraji, která volá po podpoře státu a rozeslala ji dalším starostům. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno očekáváme oblačno na jihovýchodě, bude tam doznívat také déšť nebo přehánky, večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Naměříme 20 až 24 stupňů, na Jihomoravě až 27. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 12. hodině. Pojďme na další muziku. Hlásí se Petra Janů, hned potom Valérie Čižmárová. A u mikrofonu je s vámi Honza Benešovský. Pěkné poledne všem.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku už přivítáme Alexandra Hemalu, který vyrábí televizní chvilku. To znamená, prochází nabídku jednotlivých televizních stanic a vyzobává ze svého pohledu to nejlepší pro vás. Výsledek předložíme v 12:30 právě v televizní chvilce. No a do té doby ještě muzika, písničky, Valdemar Matuška zaspívá, Viktor Sodoma nebo Miroslav Žbirka na Českém impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
4: Znám zem plnou mlíka a buclatej krav, kde proud řeky stříká.

0: Tady je odpolední program Českého impulzu. Za chvilku Karel Zich s Jitkou Zelenkovou, Karel Hále bude zpívat nebo Lucie Bílá. Po 16. hodině se potkáme s Milanem Pitkinem, který představí příběh o Mariše po svém. Bude to v pořadu Sněme se s Alexandrem Hemalou a teď tady máme Sašu taky u mikrofonu, aby nás obeznámil s tím, na co se večer můžeme podívat v televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Animovaný snímek Odvážná Vajána, legenda o konci světa, nás zavede až do vzdálené Polynézie, odkud vyráží statečná dívenka, aby zachránila svůj národ před sopečnou skázou. Cestou jí potká řada dobrodružství, u kterých můžete být i vy, když ve 2015 navolíte primu. Doba prázdnin, to je doba výletů a jeden takový vás čeká a ani nemusíte opouštět své oblíbené televizní křesílko. Výlet, to je název komedie s Ivou Janžurovou v hlavní roli, kdy se tato s celou rodinou vypraví na Slovensko. Chce totiž splnit poslední manželovo přání, aby jeho popel rozprášili v jeho rodišti. Asi tušíte, že cesta se neobejde bez různých rodinných třenic. Snímek Výlet byl oceněn na mnoha filmových festivalech a vy si ho můžete připomenout ve 20 hodin na Prima Max. Luděk Říha ztratil práci, dluží šéfovi podsvětí. Žena se ho vzdala a vzala si Němce a syn jim pohrdá. Kdo zná, ví, že jde o seriál Most a kdo neviděl, třeba si zpestří letošní léto opakováním tohoto osmidílného seriálu. Začátek je dnes ve 20.10 na ČT1. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Slucháte Český impuls, odpolední vysílání. Před námi je hudební dvojice, do které si nasadíme osmičkové písničky. Nejprve Olympik, osmý den a potom osmý světaděl, kapela Elán. Honza Benešovský je stále s vámi, přejeme pěkné odpoledne a taky už připravujeme hlavní zpravodajskou relaci na 13. hodinu.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy, které pojedou podle tří různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat až čtvrthodinová zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a v souvislosti s přestupy pak s případnými dotazy kontaktovali vlakový personál. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny varuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná a lidé by měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. Komu Češi věří nejvíce? Hasičům. Věří jim až 96% lidí, potvrdil to červnový průzkum agentury STEM. Skvělá čísla si aktuálně drží i policie, armáda nebo Česká národní banka, kde se důvěra stabilně pohybuje nad 70%. Na absolutním dně popularity zůstává vláda, důvěřuje jí jen necelá třetina lidí. O moc lépe než kabinet na tom není ani sněmovna se senátem nebo Evropská unie, které věří 47% dotázaných. Naopak prezident Petr Pavel si od svého nástupu do úřadu drží stabilní pozici a věří mu 56% občanů. Přičemž sociologové připomínají, že pohled lidí na politiku

0: Bečvou na Přerovsku. Provoz vlaků to zásadně omezilo na zhruba 20 hodin. Rozsudek zatím není pravomocný. Bezpečnostní rada státu za účasti prezidenta Petra Pavla řešila připravenost Česka na krize, kybernetickou bezpečnost i novou armádní a policejní koncepci. Ministr dopravy Ivan Bednárek potvrdil, že na programu bylo kolem 20 bodů. Debata navázala na nedokončené červnové jednání, které tehdy premiér Andrej Babiš kvůli obsáhlosti témat přerušil. Poprvé se jako člen rady ukázal nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Naopak nadcházející summit NATO v Ankaře se na Strakově akademii neprobíral, i když šlo o první osobní setkání Pavla s Babišem od chvíle, kdy premiér schůzku k aliančnímu summitu odmítl. Čekáme zítra polojasno, s oblačností na horách se mohou objevit přehánky, ráno na jeho východě bude oblačno až zataženo, bude tam doznívat déšť nebo přehánky, večer ubude oblačnosti až do úplného vyjasnění. Naměříme 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy skončily krátce po 13. hodině, pojďme zase hrát. Pavel Roth bude zpívat Krásnější než růže, po něm Jiří Schellinger. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu, ještě jednou pěkné odpoledne.

0: Posloucháte Český impuls, Láska z pasáže. Slavný film si připomeneme v zápětí z našeho letního kina. Zpívat bude Michal David a potom už se přihlásí cestovatel Jirka Kolbaba, se kterým se podíváme na ostrov ve tvaru diamantu. Schválně, který stát tam leží. Jirka Kolbaba, náš kamarád a cestovatel, bude vysílat přesně v 2:30. Do té doby máme ještě čas na muziku. Michala Davida už jsme avizovali, potom Petr Spálený nebo Iveta Bartošová.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls ve čtvrtek 2. července. Dáme si dívku z Heřmánkové návsi, další písnička, která nás čeká v programu. Zpívat bude Vítězslav Vávra, potom třeba Jitka Molavcová, Hej Tony. No a teď nás čeká nová destinace, a sice město a stát zároveň. Míříme do Singapuru.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jak už jsme řekli, Singapur je městský stát v jihovýchodní Asii. Opiš nám toto město nebo stát.
3: No, kdykoliv tam přistávám, tak jsem vždycky totálně v šoku a byl jsem tam asi 8krát, protože kdysi v tom místě byla nehostinná bažina na jihu Malajského poloostrova od roku 1819, kde stojí neuvěřitelně krásné město. Celý ten ostrov ve tvaru diamantu je asi 42 kilometrů dlouhý a 23 kilometrů široký a celý ho zabírá město. Jedno velké nádherné moderní město s řekou Singapur. Je to ráj pro každého, kdo chce užívat, koukat, fotit, nakupovat cokoliv.
2: Většinou máme ta asijská velkoměsta spojená s neuvěřitelným množstvím smogu a často i špíny. Jak to vypadá tady v Singapuru?
3: Tak musím říct, že smog je jediné, co jsem tam občas jakoby cítil, s čím jsem se potkal, ale se špínou se téměř vůbec nepotkáš. Jakkoliv se ta situace trošičku mění k horšímu, musím říct, ale ještě před lety to bylo nejčistší město světa. Tady jsou velké pokuty za každé odhození nedopalku, případně žvíkání nebo jezení na veřejnosti. Tady nesmíš vůbec nic. Opravdu je to velice striktní, ale lidé to velice ochotně rádi dodržují a jsou tam jiné atrakce, které je zabaví. Třeba určitě návštěva těch fantastických, takových tematických čtvrtí.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Viděl jsem dnes dívku z Heřmánkové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Liverpool, čtvrtek 2. července. Na řadě je další hudební dvojice, do které nasadíme královské písničky. Začne Ivona Přenosilová Zimním královstvím a potom Petr Kotwald a Stanislav Hložek, jejich Bílá královna. Mimochodem, paní Přenosilová by dnes oslavila narozeniny, bylo by jí 79. Tak, hudební vzpomínka. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu, krásné odpoledne všem a ve 2 hodiny další zprávy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fischer za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavit ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronicky

0: miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Googleu požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu. Táborsko odmítlo postup do první ligy. Druholigový klub nevyužije nabídku Ligové fotbalové asociace, která hledá náhradu za vyloučenou Karvinou. Jihočeši jako hlavní důvody uvedli nevyhovující stadion v Českých Budějovicích, kde by museli hrát azyl, a také šibeniční čas na sestavení konkurenceschopného kádru. Karviná sice definitivně stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů a mezi elitou končí, ale kdo ji nahradí, je stále ve hvězdách. Šanci teď dostane třetí tým uplynulé druholigové sezóny Artis Brno, bývalá Líšeň. Pokud i ten řekne ne, padne řada na sestupující Duklu Praha. Zítra čekáme polojasno s oblačností, na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, na jihovýchodě taktéž čekáme oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami, večer ale oblačnost ubude a to až do vyjasnění. Naměříme k tomu 20 až 24 stupňů Celsia, na Jihomoravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy jsou za námi, krátce po 14. hodině zpívat přichází Pavel Vítek, hned potom Jiří Korn, Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne z Českého impulzu.

tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku zase roztočíme promítačku našeho letního kina a dáme si pohádku Princové jsou na draka přes písničku Je statisticky dokázáno. V půl třetí potom další vydání pořadu Máme Česko rádi, zamíříme do místa, kde je možné si pohladit včely. Zajímavý výlet s Hankou Kracíkovou a turistou z povolání Mirkem Tausigem. Tak za chvilku jdeme na to, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu, hezké odpoledne všem.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Karel Gott, Petr Rezek nebo Marie Rotrová. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. A s Hankou Kracíkovou se právě teď vydáváme na Jižní Moravu.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi jsme se s Mirkem Tausigem z klubu českých turistů Praha vypravili snad na všechna místa. Jedna oblast ale zůstala nedotčená, a to včelařství. To se dneškem mění. Mirek je dnes na Jižní Moravě, kousek od Macochy, a to ve Vilémovicích. Tak Mirku, řekněte posluchačům, co tam děláte.
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Po minulém vysílání jsme obdrželi mnoho dotazů na včeličky, a tak reaguji na poptávku a je tu samostatný díl o včelkách a o včelařství. A jsem tedy ve Sdružení Včela.
2: To je asi spolek včelařů, že?
3: Tak trošku větší organizace. Občanské sdružení Včela se zabývá různými včelařskými kurzy, ale pořádá i kurzy pečení a zdobení perníků, připravuje akce jako medobraní pro veřejnost, degustace medu, medoviny, anebo přednášky o včelařství a včelých produktech.
2: A můžu tam tedy med ochutnat a koupit?
3: No jistě, sladké pro sladké, to víte, že ano. A nejen to, na některých akcích si můžete včeličky doslova pohladit. A nebo uvidíte, jak včely hledají drogy.
2: Drogy? Neměl jste snad nějaké náhodou, že se vám patrací psi se včelami pletou?
3: No Hanko, není to až taková sranda. Včely mají mnoho schopností, které my lidé můžeme využít. Umí například vyhledávat kovy v plodinách, roznášet látky k ochraně rostlin, indikovat špatné prostředí, no a smějte se, jak chcete, ale hledat i ty drogy.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pilarová popokate Petr Twist. Jsme tady, vysíláme odpolední program Českého impulzu ve čtvrtek 2. července. Jdeme do krabičky, ze které se ozvou vlastně, ať to řekneme správně, Věra Špinarová a Petra Janů, kverulantská píseň, jak říkám já, to máme mládež. A Petra Janů ještě připojí svůj komentář. Přejeme příjemný poslech, hezké odpoledne a ve 3 hodiny zase hlavní zprávy na Českém impulzu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Za svou kariéru jsem zpívala s kdekým ze své generace. Hodně mi dalo zpívání s Petrem Jandou, ale ráda, strašně ráda jsem si zaspívala i s Věrou Špinarovou. Měli jsme společný hit To máme mládež. Je to starý rock'n'roll, který jsme původně natočili pro nějaký silvestrovský pořad. Ale ta písnička se tak ujala, že vyšla samostatně. A nedávno jsem záznam našeho společného vystoupení objevila na internetu. Byli jsme tam nalíčené za staré babky. No, tenkrát jsme se ještě museli líčit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Přinesl nevídaná vedra, která přepisovala historické tabulky. Podle meteorologů byla průměrná teplota přes 19 stupňů a na konci měsíce padl absolutní národní rekord. Když v Doksanech naměřili neuvěřitelných 41,9 stupně Celsia, extrémní víkend na sklonku měsíce byl dokonce o 10 stupňů teplejší než dlouhodobý normál, což Česko nepamatuje. Horké byly i noci, kdy rtuť teploměru na mnoha místech neklesla pod 25. V pražském Klementinu šlo dokonce o druhý nejteplejší červen od začátku měření v roce 1775 a padl tam starý rekord z 80. let. Od ještě vyšší příčky v historických tabulkách nás zachránilo jen krátké ochlazení v polovině měsíce. Češi si oblíbili doručení řidičáků do výdejních boxů. Návštěvě úřadu se díky nim vyhnulo už téměř 78 tisíc lidí. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka lidem připomíná, že nám stát může řidičské průkazy poslat na celkem 10 tisíc výdejních míst.
2: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z výdejních boxů či míst balíkovny.
1: Stát do nich doručuje i karty řidiče do digitálních tachografů. Do výdejních boxů si průkazy od ministerstva dopravy objednává 43% lidí, kteří podávají žádost elektronicky. Nový řidičák nebo kartu řidiče si můžou lidé objednat na státním portálu doprava.gov.cz. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou a to, zda přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy, oznámí až zítra v 16 hodin. Mluvčí klubu Ondřej Tomek potvrdil, že teď intenzivně zvažují všechna pro a proti. Brno dostalo šanci poté, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů a druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, který v minulé sezóně skončil třetí, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. Čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách může sprchnout, ráno na jeho východě bude více oblačno i zataženo místy s doznívajícím deštěm, večer pak ubude oblačnosti až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu přes den 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku připomeneme Chalupáře písničkou Když máš v chalupě orchestrion. Slyšíte? To je promítačka našeho letního kina. Zastavte se taky občas u nás na Facebooku, ať víte, co se děje u nás v rádiu, taky tam bývají soutěže, různá témata, která můžete komentovat, lajkovat, glosovat a taky si třeba najdete nové kamarády, přátele. www.facebook.com/Český impuls.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Posloucháte Rádio Český impuls. Prázdniny začaly na plné pecky a s tím vším se rozběhla ta klasická letní zábava, kterou tak milujeme, to znamená letní oslavy, táboráky, grilovačky. My k tomu nabízíme parádní muziku, vždycky mezi 19. a 20. hodinou písničky k táboráku. To nejlepší z české countryové, folkové a tramské scény. Pokud jste ještě neměli tu čest, vyzkoušejte právě dnes po 7. večer. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Komik Milan Pitkin představí příběh o Mariše po svém. Za půl hodinky v pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou. Saša začne vysílat po zprávách ve 4 hodiny. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne a ještě vám tady zanechám hudební dvojici. Budou to písničky z roku 1985. Karel Gott, muzika a Lucie Bílá, Neposlušné tenisky. Mějte se krásně a zase zítra dopoledne naslyšenou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: Anet. Co mají písničky společného?
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Nedávné bouřky sice spláchly Čechy, ale Morava dál žízní a na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Podle čerstvých dat z projektu Intersucho sice vydatné deště z posledních dní výrazně pomohly hlavně severozápadu země, kde je vody dost, ale na Hané a jižní Moravě klesla vlhkost půdy pod 10% a rostliny tam začínají doslova vadnout. Extrémní vedra z konce června totiž situaci ještě vyhrotila a zemědělci hlásí velké škody kvůli nedostatku vláhy a neschopnosti se ochlazovat, rostliny zastavily růst, ovocné stromy předčasně schazují plody a bídná bude i druhá seč trávy. Nadějí pro vyprahlou Moravu tak zůstává začátek příštího týdne, kdyby mělo podle předpovědi opět pršet. Obrovské štěstí měl 20-letý mladík na Plzeňsku. Mezi Domažlicemi a Havlovicemi ho dopoledne zachytil projíždějící bavorský expres. Naštěstí mladík utrpěl jen lehká zranění ruky a nohy. Z místa nehody sám odešel a ušel pěšky 3 kilometry až domů, kde ho následně našla policie. Podle mluvčí záchranářů původně záchranné složky výjížděly k nahlášenému střetu s tím, že vlak mladíka srazil. Hasiči mezitím z mezinárodního expresu evakuovali 18 cestujících a převezli je náhradní dopravou do Domažlic. Dechové zkoušky i testy na drogy byly jak u zraněného, tak u strojvedoucího negativní a policisté teď zjišťují, co přesně muž v kolejišti dělal. Kyjev zažil noc hrůzy, Rusové masivně útočili raketami a stovkami dronů. Hlášených je zatím nejméně 20 mrtvých civilistů a desítky zraněných, včetně malých dětí. Podle ukrajinské armády šlo o jeden z nejrozsáhlejších úderů za poslední týdny. Trosky sestřelených strojů zasáhly na 30 míst po celé metropoli, zapálili hotel v centru a poškodili přes 100 domů. Situaci pro obránce komplikuje fakt, že Rusové nasazují nové, výrazně rychlejší drony s proudovými motory, které ukrajinskou protivzdušnou obranu extrémně zatěžují. Prezident Volodymyr Zelenský okamžitě reagoval, že západní zbraně a rakety jsou teď pro zemi absolutní prioritou, která přímo zachraňuje lidské životy. Fotbalová reprezentace cílí na trenéra ze zahraničí. V pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl šéf fotbalové asociace David Trunda. Po neúspěšném mistrovství světa skončil v pozici kouče národního týmu Miroslav Koubek. Podle Trundy se teď vedení tuzemského fotbalu dívá za hranice republiky. Zdůraznil ale, že by nový trenér měl ideálně většinu času trávit v Česku.
2: Vy potřebujete, aby ten český trenér poznal tu DNA toho českého fotbalu, českého národního týmu. Bavili jsme se i s hráčem a i s Pavlem, že vlastně ten národní trenér by pak měl mít možnost ovlivňovat i vzdělání českých trenérů.
1: Nový trenér reprezentaci povede do podzimních zápasů Ligy národů. Do jedné z elitních skupin A Češi vstoupí jako outsideri. Narazí totiž na Španěly, Angličany a Chorvaty. Čekáme zítra polojasno s kupovitou oblačností. Na horách může sprchnout, na jihovýchodě bude ze začátku zataženo, bude tam doznívat déšť, později to budou jen přeháňky, večer pak ubude oblačnosti, až se úplně vyjasní. Naměříme k tomu 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé. Máte-li chuť na nás, tedy na český impuls, tak jsme jen a jen rádi. Ovšem dnes je světový den UFO. Tak se, přátelé, nezapomeňte v noci podívat na oblohu.

0: Za maličkou chvíli se nám Jiří Schillinger představí, co by alchymista a Nepiš dál, tak to už je jeden z hitů Marty Kubišové na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jak jsem se stal učitelem, tak na tom musí být něco pravdy, protože Miloslav Šimek několik let, než se tedy stal uznávaným bavičem, byl také učitelem. Tuto povídku ale napsal s Jirkou Grossmanem a my se v ní dozvíme, že učitelství není vůbec jednoduchá záležitost. Prý, alespoň to autoři tvrdí, vyžaduje důkladnou přípravu.
1: Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj, a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat a řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2 až 3, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy. Kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, Chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě. A máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu, okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je, ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi 2 žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevily hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou učiteli. Nesl se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Levné nákupy z čínských e-shopů, jako je Temu, od 1. července zdražily, a to kvůli novému unijnímu clu na zásilky do 150 eur. Lidé nově připlatí 75 korun za každý jednotlivý druh zboží v balíčku plus DPH, což u levných věcí klidně zdvojnásobí cenu. Poplatek přitom bude u doručení vymáhat přímo dopravce. Asijská tržiště už ale nařízení obcházejí a zboží masivně navážejí do skladů v Evropě, odkud balíky posílají jako běžnou vnitrostátní poštu bez celního řízení, takže se clo promítne už jen skrytě v koncové ceně. Evropská unie zavedla toto opatření kvůli loňskému extrémnímu přívalu bezmála 6 miliard levných balíčků z Číny, které podle domácích prodejců likvidovaly evropský trh. Páteřní trať v Česku čeká oprava. Železničáři se pustí do údržby hlavní trasy z Prahy na Českou Třebovou. Práce začnou v neděli mezi Středočeským Kolínem a Řečany nad Labem. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že se výluka ještě rozšíří během předposlední středy v červenci.
2: Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Dálkové vlaky z Prahy na Brno můžou kvůli opravám nabírat zpoždění. Omezení mezi Kolínem, Řečany nad Labem a Přeloučí potrvají do konce července. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100 tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro novinky CZ, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 tisíc korun. Slovenský minister dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neshodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Tenistka Marie Bousková slaví, 27letá hráčka po 3 letech postoupila do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 27 porazila na londýnské trávě ve 2 setech Italku Grantovou. Naopak Karolína Plíšková slavný Grand Slam opouští. Finalistka z roku 2021 nestačila na obhájkyni titulu Polku Igu Švjontekovou. Wimbledonské 2. kolo čeká dnes ještě další české tenisty Lindu Noskovou, Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, mírné přehánky hrozí zejména na horách, na jihovýchodě ale bude zpočátku zataženo, bude tam také doznívat déšť nebo přehánky, večer ale oblačnosti ubude a to až do vyjasnění. Naměříme 20 až 24 stupňů, na Jihomoravě až 27. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Před námi je, přátelé, ještě necelá hodinka zábavného pořadu Smějeme se, ovšem nebude chybět ani důležitá rada pro život. Paní Halina Pavlovská se přihlásí asi za 15 minut a také tu budeme mít vyprávění pana Vladimíra Menšíka. Lépe řečeno, bude to vzpomínka na jeden z jeho prvních filmů. Teď už ale svůj satelit ladí Petr Kotwald a Já mám ráda Boogie, to už je jeden z hitů Věry Špinarové. Na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k nejznámějším písničkám 60. až 80.

0: Jsme na Českém impulzu a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českýimpuls.cz. Jak už jsem předestřel, naším dalším hostem bude paní Halina Pavlovská, která tentokrát asi především dámám bude radit, jak svést muže. Užitečné je prý ovládat radu 3M. Co to je, to už nám paní Halina vysvětlí sama.
1: Když mi bylo 12, byla jsem u tety na chatě. Zmítala jsem se v porivech citů, protože vedle na chatě byl Honza. Teto, vzlikala jsem, co mám dělat, aby mě chtěl. Chtěj ho, řekla teta. Moje dcera šla nedávno na rande a hrozně se fintila. Zeptala jsem se jí, a co dělají rodiče toho chlapce? A dcera mi odpověděla, jak to mám vědět, vždyť ani nevím, co dělá on. To mne znepokojilo. Zeptala jsem se proto dcery, jaký má při výběru chlapců žebříček hodnot. Nerozuměla mi, jaký žebříček. No na čem ti u něj záleží nejvíc, řekla jsem trpělivě. No přece na tom, aby byl hezkej. Hlavně, aby byl hezkej, řekla dcera. Rozčílilo mě to. Zahájila jsem výchovnou lekci na téma, jak důležité jsou u člověka duševní hodnoty a jak na zevnějšku pramálo záleží. Pak zazvonil telefon. Přerušila jsem svou přednášku a vzala ho. Když jsem sluchátko položila, dcera měla na tváři zvláštní úsměv. Kdo to byl? Zeptala se. Pavel, odpověděla jsem. Jo, Pavel, protáhla dcera. A chtěl s tebou jít na kafe a ty si řekla, že nemůžeš, i když dneska nic nemáš. No, přiznala jsem. A co? No, že na tom mém žebříčku hodnot něco je, řekla dcera. A něco na tom měřítku hodnot tedy je. Náš rodinný přítel Pavel totiž šilhá a měří 1,52 m. Když chcete získat pozornost muže, nenoste v kabelce verše od Byrona. Nekupujte lístky do klubových kin, nenoste šedou mikinu a černé pláťáky. Když chcete upoutat pozornost muže, tak zapomeňte na klišovitou frázi školních čítanek, ve kterých je napsáno: lásku zevnějškem nezískáš. Když chcete získat lásku, držte se pravidla 3M. A to pravidlo je: když chcete svést muže, musíte mít melír, make-up a mini.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: přesto mám tě rád, bude za maličkou chvíli tvrdit Petr Rezek. Ovšem až poté, co si vám dovolím nahlédnout do programové nabídky televizní.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Animovaný snímek Odvážná Vajána, legenda o konci světa, nás zavede až do vzdálené Polynézie, odkud vyráží statečná dívenka, aby zachránila svůj národ před sopečnou skázou. Cestou jí potká řada dobrodružství, u kterých můžete být i vy, když ve 2015 navolíte primu. Doba prázdnin, to je doba výletů a jeden takový vás čeká a ani nemusíte opouštět své oblíbené televizní křesílko. Výlet, to je název komedie s Ivou Janžurovou v hlavní roli, kdy se tato s celou rodinou vypraví na Slovensko. Chce totiž splnit poslední manželovo přání, aby jeho popel rozprášili v jeho rodišti. Asi tušíte, že cesta se neobejde bez různých rodinných třenic. Snímek Výlet byl oceněn na mnoha filmových festivalech a vy si ho můžete připomenout ve 20 hodin na Prima Max. Luděk Říha ztratil práci, dluží šéfovi podsvětí. Žena se ho vzdala a vzala si Němce a syn jim pohrdá. Kdo zná, ví, že jde o seriál Most a kdo neviděl, třeba si zpestří letošní léto opakováním tohoto osmidílného seriálu. Začátek je dnes ve 20.10 na ČT1. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: to tak, Lucka Bílá tvrdí, že amor je magor. No ale my jdeme dál, my tu máme pana Vladimíra Menšíka, který bude vzpomínat na natáčení jednoho ze svých prvních filmů. Ten se jmenoval Hvězda jede na jih a vznikal koncem 50. let v koprodukci Československo-jugoslávské. Vidíte, už ani jeden z těchto států neexistuje. Nicméně cesta filmařů vedla k Jadranu a to si myslím, že pro všechny byl velice osvěžující zážitek. Je to tak, pane Vladimíre?
1: A tak se musím pochlubit, že před 20 lety v Jugoslávii, kde Lipský točil film Hvězda jede na jih, jsem hrál člena na jejich orchestru. Bylo to ohromný. Všichni jsme se tam moc těšili. Jednak jsme byli mladí, představte si, Karel Vlach před 20 lety, a tak jsme vypadali všichni. A pak jsme byli taky mylně informováni. Tam říkali, že Čechoslováci jsou umístní dívek ve vysokém kurzu. To byla zlomyslnost. A nebo tam byli jiní Čechoslováci předtím. Ale představte si, že my jsme šli poprvé v abácí nebo v opátí přes pláž k moři Hlinomas, Hrušínský, Lipský, Menšík. Jedinej štíhlej efa, ale ten i na místní poměry poněkud exotický. My jsme si mohli namlouvat jedině prostě pokrk ve vodě. To jsme zase modrali. No bylo to krásný doby malín a her nezralých, nebo v obráceně. Ale já chci vyprávět o tom, prostě začínali jsme jako veltmani. Chodili jsme prostě místní bary, před náma nebyly jistý, restauranty a tak dále. Končili jsme tím, že nám manželky z Československa posílali výživný sáčkovaný polívky. Ale v době, kdy prvně si Luďa Kopecký, Milan Ulrich, oni tady sedí, a nepřítomný Jirka Jelínek a Richard Kubernát, uvědomili, že je nutno dát zpátečku, stala se taková situace, že právě ten jmenovaný Ríša Kubernát a Jirka Jelínků šli na bazar nebo na trh a tam si koupili prostě slepici. A že si udělají slepici a několik nás pozvali, vypučili si od té paní, u které bydleli, hrnec a nesli tu slepici. A teď takovej přičinlivý Jirka Jelínků právě říkal, kolikrát se stane, že slepice už má v prdelce připravený vajíčko, kdyby se nám to podařilo nějak z té slepice, že bychom měli předtím ještě, abychom měli jako takovou posilu. Furt se s tou prostě slepičku mačkali, koukali, jestli z prdelky náhodou, kousek vajíčka netodle a slepice už toho měla u bráku dost a zakokrhala, oni si koukli kohouta.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Hezký den. Levné nákupy z čínských e-shopů, jako je Temu, od 1. července zdražily, a to kvůli novému unijnímu clu na zásilky do 150 eur. Lidé nově připlatí 75 korun za každý jednotlivý druh zboží v balíčku plus DPH. To u levných věcí zdvojnásobí cenu. Poplatek přitom bude u doručení vymáhat přímo dopravce. Asijská tržiště už ale nařízení obcházejí a zboží masivně navážejí do skladů v Evropě. Odkud balíky posílají jako běžnou vnitrostátní poštu bez celního řízení, takže se clo promítne už jen skrytě v koncové ceně. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100 000 dar od kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici. Do systému je raději zapsala, přestože hodnota byla nižší než 100 000 korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého, a Černochová jako známou milovnici zbraní chtěl potěšit. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se proti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun.
3: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes 1000. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Tenistka Marie Bousková oslavuje. 27letá hráčka po 3 letech postoupila do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 27 porazila na londýnské trávě ve 2 setech Italku Grantovou. Naopak Karolína Plíšková slavný Grand Slam opouští. Nestačila na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, přeháňky se vyskytnou jen ojediněle, naměříme teploty kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy přikruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyt, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Český impuls. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls. Zác,
1: zálo, v knihách vázaných kůži. Zác, zálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Policie podezírá děčínského primáře kvůli údajnému předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřuje jako vraždu více osob, uvádí to CNN Prima News. Při nedávném interním šetření nemocnice zjistila, že primář na oddělení v Děčíně měl některým hospitalizovaným pacientům podávat nedovolené množství opiátů. Kolika přesně lidí se současný případ týká, zatím není zřejmé. Krádež železničních kabelů na Přerovsku přijde trojici mužů draho. Soud je poslal na 3 až 12 měsíců za mříže. Musí také nahradit škodu téměř 1,5 milionu korun. Železničáři se navíc můžou soudit dál o ještě vyšší částku občanskoprávní cestou. Trojice mužů ukradla kabely loni na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Provoz vlaků to zásadně omezilo na zhruba 20 hodin. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný. Kyjev zažil děsivou noc. Rusové v ukrajinské metropoli masivně útočili raketami a stovkami dronů na civilisty. Hlášených je zatím nejméně 20 mrtvých civilistů a desítky zraněných, včetně malých dětí. Podle ukrajinské armády trosky sestřelených strojů zasáhly na 30 míst po celé metropoli, zapálili hotel v centru a poškodili víc než 100 domů. Podle prezidenta Zelenského Ukrajina na ruský noční útok na Kyjev rozhodně odpoví. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy. Získala také jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který začne kvalifikaci místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, velmi ojediněle s přeháňkami. Ráno bude místy oblačno až zataženo s deštěm, večer se vyjasní. Naměříme teploty mezi 20 až 24 stupni, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil

zpívá Maria. Půdě už nemůže a pat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Český impuls.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: rychle hraje český impuls. Vidíte
1: deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Dustin Hoffman už je v Karlových Varech. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něj čekal asi tucet žadatelů o autogram. Známý americký herec po několika podpisech pod dohledem bodyguardu nasadl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města. 88-letý umělec uvede v sobotu ve velkém sále Termalu svůj film Absolvent. Česká televize začala vymáhat zhruba 4milionovou škodu po 10 bývalých i současných radních, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi i drony ze sbírky Drony Nemesis, podle kriminalistů nespáchali trestný čin. Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V Tiraně se dnes střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, na vybudování luxusního resortu na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Tenistka Marie Bousková oslavuje. 27-letá hráčka po 3 letech postoupila do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 27 porazila na londýnské trávě ve 2 setech Italku Grantovou. Naopak Karolína Plíšková slavný Grand Slam opouští. Nestačila na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, přehánky se vyskytnou jen ojediněle, naměříme teploty kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo,

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Uvedla to CNN Prima News. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice 26. června. Lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné. Případ si převzali krajští kriminalisté. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování Batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
2: To je jedna z hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
1: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Česká televize začala vymáhat zhruba 4milionovou škodu. Tu žádá od 10 bývalých i současných radních, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. Jak uvádí Deník N, ze současných radních se to týká Luboše Xavera Veselého, Vladimíra Karmazína a Jiřího Šlégra. Nejvyšší soud loni rozhodl, že za nezákonné odvolání nese odpovědnost ČT. Rada je podle rozsudku orgánem jejím, ne státu. ČT musela odvolaným členům komise vyplatit odškodné. Televize škodu poradních vymáhá rovnoměrně. Každý by tak měl zaplatit zhruba 400 tisíc korun. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
3: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmanii, má vstup za 170 korun. V kavárně depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Jiří Lehečka postoupil ve Wimbledonu do třetího kola. Český tenista na trávě Fall England Clubu porazil Slováka Alexe Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Dál nestratil na turnaji ani set. Už odpoledne Marie Bousková postoupila do třetího kola v Londýně, když porazila Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Ve druhém kole podlehla úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností, večer se vyjasní, naměříme až 24 stupňů, na Jihomoravě bude až 27.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Páteřní trať v Česku čeká oprava. Železničáři se pustí do údržby hlavní trasy z Prahy na Českou Třebovou. Práce začnou v neděli mezi Středočeským Kolínem a Řečany nad Labem. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že se výluka ještě rozšíří během předposlední středy v červenci.
2: Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Dálkové vleky z Prahy na Brno můžou kvůli opravám nabírat zpoždění. Omezení mezi Kolínem, Řečany nad Labem a Přeloučí potrvají do konce července. Vojenská policie uzavřela případ Nemesis. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi drony ze sbírky Drony Nemesis, podle kriminalistů nespáchali trestný čin. Napsal to server Seznam zprávy. Armáda ještě vojákům může udělit kázeňský postih, až vyřeší otázku, jestli se vojáci dopustili přestupku. Vojáci speciálních sil čelili podezření kvůli tomu, že během služební cesty na Ukrajinu převezli i část dronů ze sbírky. Přepravu většiny dronů si členové sbírky zajišťovali sami. Liberec hledá firmu pro výstavbu 70 bytů. Nové dva domy vyrostou v ulici na Žižkově ve čtvrti Rochlice. Práce by měly začít v listopadu a skončit o dva roky později. Celkové náklady převýší 360 milionů korun. Náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová počítá s tím, že téměř polovinu pokryje evropská dotace.
3: Kromě bytů tam vznikne 31 parkovacích stání. Na střeše těch parkovacích stání bude 10 kusů elektronabíječek a zároveň s tím jsou spojené i okolní úpravy zeleň a takové malé volnočasové hřiště.
1: Liberec chce do 10 let zdvojnásobit počet bytů ve svém vlastnictví. Aktuálně jich je přes 1000. Francie je v jednom ohni. Stovky hasičů dnes na různých místech země bojovaly proti lesním požárům. Ty zasáhly hlavně jižní část země. Evakuovat se museli přes 3000 lidí. Pod kontrolu se podařilo dostat plameny u Marseille. Podle úřadů požáry zničily ve Francii přes 8700 hektarů půdy. Z toho jen 1200 hektarů jen za středu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli Karviné a její domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy. Polepšil si i Hradec Králové, který začne místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 27.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Italo nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Italo nezná ten zázrak,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek D3 mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až se závěrem letních prázdnin. Pavel Fischer za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jenom poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadů je potvrzených úmrtí zhruba 2300, desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Prezident se brání nařčení premiéra. Andrej Babiš by měl podle Petra Pavla podložit konkrétními důkazy svá tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo má vzít svá slova zpět. Babiš to dnes prohlásil pro deník CZ. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Předseda vlády dnes také řekl, že si Pavel vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmu. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Prezident se premiéra ptá, jestli poškozuje republiku tím, že dlouhodobě usiluje o bezpečí českých občanů a plnění našich spojeneckých závazků. Situace s vodou začíná být na Slovensku alarmující. Západoslovenské vodárny musely omezit dodávky pro téměř 30 měst a obcí. Jinak by klesla hladina v zásobnících vodojemů pod kritickou úroveň.
3: Dlhodobé sucho, extrémně vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili krízovú situáciu. Výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Problémy hlási krajské mesto Nitra. Aby sa tam vôbec dostala pitná voda, museli vodárne obmedziť dodávky v ďalších častiach systému. Prioritou sú totiž zdravotnícke zariadenia, materské školy a domovy seniorov, ktoré v horúčavách nemôžu zostať bez vody. Jozef Bálko, Rádio Impuls Nitra.
1: Martina Sáblíková se vdala. Vzala si svou dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. 39-letá rychlobruslařka zveřejnila na sociální síti fotky ze svatby. Zdráhalová na obřad oblékla bílé krajkové šaty až na zem se závojem. Sáblíková dala přednost bílým kalhotám s košilí, vestou a kravatou. Trojnásobná olympijská šampionka, mnohonásobná mistryně světa a světová rekordmanka Sáblíková zveřejnila vztah s o 9 let mladší Zdráhalovou v loni v dubnu. Pár spolu tvoří už 13 let. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností, večer se vyjasní, naměříme 20 až 24 stupně, na jihu Moravy bude až 27.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Tuhle

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
2: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
3: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmánii, má vstup za 170 korun. V kavárně depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezimé oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk.

kačkovací plech. A buty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kuse punc už dávno stal. Proč líně kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

list. Na pažbě sčítáš, co v ruk, to 7 dnů zapadlých do prachu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
2: To je jedna z hlavních věcí, která odlišuje Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
1: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Další pozůstatek předloňských povodní je minulostí. Řidiči se opět můžou projet Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku. Tamní vozovku předloni v září utrhla velká voda. Starosta David Biegun je rád, že se stavařům povedlo svah vystužit.
3: Jsme museli přistoupit na variantu injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty, právě proto, aby došlo ke zpevnění celého toho svahu.
1: Pod Čaploveckou ulicí v Těrlicku je nový drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potoka. Ten je téměř vyschlý, během povodní v něm ale byly skoro 3 metry vody. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 24-letý Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Bousková zdolala v All England Clubu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Do třetího kola turnaje v Londýně postoupila i Linda Nosková. Osoriovou z Kolumbie porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. A ve druhém kole skončil i semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. S Bulharem Dimitrovem prohrál po setech 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po víc než 3 hodinách. V pátek budou bojovat o postup do osmifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností. Do večera se vyjasní, naměříme 20 až 27 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

skleničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromád.

dnešní, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
2: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
3: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmánii, má vstup za 170 korun. V kavárně depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce.